0: Fiasco, blé.
1: Blé. Blé, blé. Blé, blé, blé. Blé, blé, blé. Blé, blé, blé. Sådan cirka blé.